0: No.
1: Sekníme sa, Beata. Ja mám sekníme sa. Trulík, daj ešte raz, ja mám sekníme sa.
2: Stretnime sa, Beata.
1: Cejtime, cejtime.
2: Stretnime sa, Truhlík.
1: Stretnime sa, Beata.
2: Proste Beátka zahviezdila.
1: Áno, Beata hviezdi, takže na svidania. Ďakujeme, Tomáš.
2: Díky, merhaba.